0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Komunální volby se blíží. Do brněnského zastupitelstva například letos chce 16 uskupení. I to probereme teď na Krokodýlu. Kandidaturu do zastupitelstva města Brna podalo do říjnových komunálních voleb 16 uskupení. Je to o dvě kandidátní listiny více než před 4 lety, sdělil médiím mluvčí brněnského magistrátu Filip Ponichálek. Strany musely už podat kandidátní listiny, takže počet je jasný. Pak už je to na vás a na vašem rozhodnutí. Teď ale rozhodně si užijte další hity z Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Skončila platnost některých občanek, měli byste si dávat pozor na to a případně starším to zkontrolovat. Ano, starší občanské průkazy, které jsou ve formě papírové knížky nebo zalaminované ve folii, vydané do 30. června, už neplatí. Lidé by doklady měli zkontrolovat seniorům, a to v rodinách, a samozřejmě je stále můžou vyměnit zdarma. Tak koukněte na tu platnost, zda je všechno OK, udělejte si nový, ať vám platí a můžete třeba i na něj cestovat. Teď my cestujeme do světa dalších hitů. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žerou profí, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vaší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Možná se právě loučíte se svým milým, se svou milou, baby goodbye, a vyrážíte do práce. 5 hodin 31 minuta k tomu, dobré ráno, dobrý den, tady Radio Krokodýl. Začíná nám v pořadí 33. týden v roce 2026, máme pondělí 10. srpna a Vavřinec dneska slaví svůj svátek. Když vezmeme další oslavence v tomto týdnu, abyste nezapomněli, v úterý slaví Zuzana, ve středu Klára, ve čtvrtek Alena, v pátek Alan, v sobotu Hana, je maminka bude slavit svátek a v neděli slaví Jáchym, tak dopředu gratulace. Dejte si to někam do nějakých upomínek, ať nezapomenete na ty jmenované. A pokud v téhle chvíli vyrazíte ven, máme tady na silnicích jednu komplikaci, ulice Palackého mezi křižovatkami Malátova Husická ve směru ven z města se řeší nehoda osobního auta. Co se týče počasí, nevím, jestli přijde nějaká bouřka nebo ne, jsou na odpoledne lokální přehaňky nebo bouřky předpovídány. A taky celkem dost teplo předpovídáno. Odpoledne má být na některých místech až 37 stupňů. Nejchladněji teď Bystřice nad Prnšenem, tam mají necelých 12. Tam se dobře větrá a připravuje na ten další den a taky další týden, který budete také, doufám, trávit s Krokodýlem. Vám všem dobré ráno, ať se daří.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:45, to nás dneska čeká. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. A během večera ty srážky opět ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty vysoké, 34 až 37 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Je tomu 5 hodin 59 minut, co začal 33. týden. Máme pondělí 10. srpna. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí. Po týdnu odpočatá Katka Horáková.
1: To si jenom myslíš. A Tonda Kala, hezké ráno. Já jsem si uvědomila, že po týdnu je člověk jako v takovém šoku vždycky, jak se vrátí do práce. Já nevím, jak to dělají ty učitelky po 2 měsících.
0: Jak se do toho dostat?
1: Vůbec hele, nechápu.
0: Pokud se nepletu, tak oni, myslím, chodí ještě týden před začátkem školního roku, aby se nějak aklimatizovali. Jakože, co tady zas dělám? Proč?
1: A já bych tak, potřebovala jako taky týden na tu aklimatizaci v práci. Nešlo by to?
0: Máš volno.
1: Tak pa.
0: Čau. Dobře, budou nějaký zprávy v 6?
1: Ale jo, budou.
0: Tak jo, o čem?
1: Tak máme dobrou zprávu. Filip Salač vybojoval premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů.
0: Po 6. No Doubt. David Guetta, Alphaville, Ivy Max. A taky Eva Farna. Jak máme venku? Příjemně. Centrum Brna hlásí 17,5 stupně. Dívám se tady, Žďár, ten hlásí 14 stupňů. Znojmo, tam je stupňů 18. Dneska dopoledne oblačno, polojasno, potom skoro úplně jasno, odpoledne na některých místech přehánky nebo bouřky a večer zase jasno. Teploty vysoké letní 34 až 37.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Výrské přehrady.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Několik desítek obrazů a instalací vytvořili umělci na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově. Skupina strávila na Mikulovském zámku měsíc. Letošní ročník se nesl v duchu hledání podstaty a jednoduchosti.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: V areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se nic nestalo. Dělníci odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzňaly filtrační vložky. Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Palackého třídě u křižovatky s Malátovou. Doprava tam zpomaluje. Silnější provoz je momentálně na opuštěné ulici u křižovatky s Úhelnou. Zdržíte se momentálně kolem 5 minut už v koloně na cestě ze Svitav do Brna mezi Lažené a Lipůvkou. Jinak je provoz na Jižní Moravě prozatím plynulý. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Když se mi poštěstí mám dovolenou, přijdu po týdnu, tak první, co mě zajímá, jestli už padly prachy.
1: Padly?
0: No!
1: Fakt?
0: Ne.
1: Já myslela, že jsem o to přišla. Tak dobrý, dobrý pro mě, dobrý pro vás, milí posluchači, buďte s námi.
0: Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 6 hodin 11 minut. K tomuto je čas, kdy na Krokodýlu zkontrolujeme 10. srpen, co se týče historie. Například v roce 1292 král Václav II. Založil na Zbraslavi klášter cisterciáků. Můžeme také zmínit rok třeba 1872, kdy Národní listy uveřejnili anonymní článek se skandálním odhalením literáta Karla Sabiny, co by udavače spolupracovníka rakouské tajné policie a označili ho za zrádce národa. V roce 1909 při koupání v řece Zdobnici postihla malíře Antonína Slavíčka mrtvice. Ani po dlouhé rekonvalescenci nemohl používat pravou ruku a slevou se mu malovat nedařilo. Rok po mrtvici se ze zoufalství zastřelil. V roce 1946 sloučením několika desítek nedávno znárodněných podniků a provozoven elektrotechnického zaměření byl založen národní podnik Tesla a fungoval až do 90. let. 20. století. Co zmíníme ze světa? Například 1519. Fernando de Magalhães vyplul ze Sevy na cestu kolem světa. V roce 1628 na své první plavbě se potopila švédská válečná loď Vasa. V roce 1792 v rámci francouzské revoluce proběhl útok na Tuilerijský palác. V roce 1821 stát Missouri se stal 24. státem Spojených států amerických. A v roce 1905 se ve Francii sešel první světový kongres Esperanta. Kdo dneska slaví narozeniny? Například mám tady jednoho velmi slavného Tondu. Antonio Banderas, ten dneska slaví 66. narozeniny. Bývalá slovenská mis Ivana Christová slaví dneska 56. narozeniny a tenistka bývalá Andrea Hlaváčková dneska slaví kulatou 40. Svátek dneska slaví Vavřinec. A co se týče pronostik, tak je tady na Vavřince jich velká spousta a v podstatě to vychází jakože, že je dneska hezky, tak bude hezký podzim i hezká zima. Tak doufejme, že to snad klapne. Například tady je počasí na svatého Vavřince, jaké jest, takové se udrží několik dní. No, 37, aby bylo ještě několik dní, to nevím, jestli je úplně dobře. No a na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost, tak na zdraví a dobré ráno. A taky gratulujem.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin na 20 minut tomu posloucháte Radio Krokodýl, kde jsou v téhle chvíli připraveny stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: V centru Brna máme necelých 18 stupňů, ale Kyjov, respektive Strážovice u Kyjova, hlásí už skoro stupňů 22. Odpoledne to bude daleko, daleko víc. Čeká se dneska 34 až 37 stupňů. Celý den pěkně, odpoledne možná někde výjimečně silné přehánky a nebo i bouřky. Ale je to lokální a velmi špatně se to předpovídá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnskou zemřeli v sobotu v podvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Pravděpodobně se auta čelně srazila při předjíždění. Na 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Český hydrometeorologický ústav mírně rozšířil své předchozí upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění. V nemocnici ji operovali, informovala o tom slovenská média. V Birminghamu dnes začne atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
5: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přesně o půl sedmé se pojďme podívat do města Brna. Díry a praskliny v brněnských chodnících dostávají nečekanou podobu.
2: Student umění Matěj Krajíček společně s dalšími nadšenci vyplňuje poškozená místa velmi originálně pestrobarevnými mozaikami. Jednu z nich, brněnského draka, najdete na Kolišti a další mozaiky vznikly například na České ulici, na Mendláku a nebo na třídě kapitána Jaroše.
1: Tak jsme se vás zeptali, co vy na to?
3: No mně přijde super, že něco takového vzniká. Když jich budou dělat víc, tak postupně budou vylepšovat techniku a já si myslím, že takovéhle věci by ve městech měly být.
4: Mně se taky moc líbí a z rozbitého chodníku je najednou lokální umělecký dílo, takže za mě paráda.
5: Já si myslím, že to je skvělé, hlavně, že se do toho zapojou mladí umělci a tak nějak zkrášlou to město a tak.
6: Je to výborné, oživí to pěkně, není to taková nuda.
7: Je to pěkný, já si myslím, že to Brno určitě něco takového chtělo, takže za mě super nápad.
8: Mně to krásné, potěší to, když je člověk okolo.
1: Ano, díry a praskliny v brněnských chodnících dostávají nečekanou podobu. Student umění, který se jmenuje Matěj Krajíček, společně s dalšími nadšenci vyplňuje poškozená místa pestrobarevnými mozaikami.
2: Já se na to právě teď dívám na Facebooku Krokodýla, najdete to i na Instagramu a vypadá to super. Tak děkujeme.
1: Díky moc a mrkněte na to.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchači Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Palackého třídě u křižovatky s Malátovou. Doprava tam zpomaluje. Silnější provoz je momentálně na opuštěné ulici u křižovatky s Úhelnou. Zdržíte se momentálně kolem 5 minut už v koloně na cestě ze Svitav do Brna mezi Lažené a Lipůvkou. Jinak je provoz na Jižní Moravě prozatím plynulý.
1: Pozor dejte na trase z Čejče na Hodoní, na výjezdu z Mutěnic srazilo osobní auto zvěř. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl 7, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to vandal.
3: No, to je takovej pán, který je strašně zlej.
4: Ten vandal, tak to je taky zlej chlap.
5: Oni berou totiž zlobivý děcka a nikdy nezlobivý.
6: Že když třeba se s nějakým cizím pánem povídáš, tak tě může i ukrást.
7: Když ti dá nějaký bonbon, tak ať tě ani nedopadne ho sníst.
1: Ale to není vandal, to je strýček Péďa. Na to pozor, jako.
2: Strýček Péďa.
1: Tak dáme pozor na vandary. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu. Jo.

0: Andrej's Golden na Radiu Krokodýl, 4,5 minuty před 6:45, kde v centru Brna máme 17 stupňů. Vyškov hlásí necelých 15, Břeclav 16, Znojmo necelých 17 a ve Žďáru nad Sázavou je necelých 15 stupňů. Dneska má být ráno oblačno až polojasno, během dopoledne postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně bude zataženo a od západu budou postupovat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. A teploty vysoké, letní 34 až 37 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Srážka vlaku s člověkem včera odpoledne asi na 3 hodiny zastavila provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Těšnovem. Muž na místě zemřel. Cestující museli využít autobusovou dopravu. O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách informovala média. Čtveřice turistů se ocitla v nouzi poté, co přecenila své síly a slepě se spoléhala na aplikaci. Policijní vrtulník zachraňoval i českou rodinu s vyčerpanou 10-letou dívkou. Rusko a Severní Korea chystají nasazení až 50 tisíc severokorejských vojáků do ruské války proti Ukrajině. O víkendu předtím varoval ukrajinský prezident Zelenský a vybídl Soul k užší spolupráci s Kyjevem. Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem, která se po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům ocitla pod obrovským tlakem, přešla do protiútoku. Obvinila kritiky z úmyslného šíření dezinformací a zdůraznila, že předseda má plnou podporu FIFA. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
6: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se dělo v Brně. Za 9 minut bude 7. Dobré ráno.
2: Jaký byl víkend z pohledu městské policie Brno, tak to už prozradí mluvčí Jakub Khanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. Návštěvník Komínských hodů dostal v neděli před 1 hodinou ráno od strážníků pouta. Podle svědků obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Na zemi ho držel hasič. Strážníci k podezřelému 40-tníkovi z Brna přiběhli a spoutali ho. Hrozí mu pokuta do 20 tisíc korun. Jiný opilý muž se v sobotu večer už téměř ani nehýbal. Strážníci si ho všimli při kontrole skořebky a jediné, co zvládlo, byla dechová zkouška. Přístroj ukázal hodnotu přes 5 promila alkoholu, při které akutně hrozí mimo jiné zástava dechu a může tedy být smrtelná. Třicátníka z Třebíčka proto zdravotníci po ošetření odvezli do nemocnice. A už v noci na čtvrtek strážníci díky stále přítomnosti v oblasti hlavního nádraží Bleskově dopadli muže, podezřelého z rozbití přístřešku nad schody vedoucími do podchodu. Výměnu velké skleněné tabule vyčíslil pracovník. Tržby přes 10 tisíc korun a muži tedy hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: Děkujeme.
2: Já si říkám, že kdyby byl ten alkohol zakázaný, no, že by vlastně strážníci a policisté neměli co na práci.
1: V podstatě vůbec. Tak vám přejeme, ať dneska nikoho pařícího nepotkáte. Dobré ráno.
2: Hezký den.
0: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: DJ Anton, Majšerín, Radio Krokodýl, 50 vteřin před 7 hodinou ranní. Katka nachystala zprávy, dobré ráno.
1: Hezké ráno, na náměstí Svobody v Brně se lidé v sobotu opékali špekáčky, podrobnosti za chvíli.
0: Viděla jsi to video z toho?
1: Neviděla jsem video.
0: Vypadá to naprosto úžasně. Ohniště a špekáčky na Svoboďáku. Co dáme po 7? Například Avril Lavigne. Taylor Swift. A bude i Olga Lounová. A taky bude hezky teplo letně. Výrazně teplej, než je tam v téhle chvíli. Centrum Brna je na 17 stupních, Vyškov hlásí necelých 15, Znojmo necelých 17 a ve Žďáru necelých 15. Dopoledne sem tam mráček, během dne skoro úplně jasno, odpoledne a večer se oblačnost zvětší a můžou se přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Teploty vysoké, 34 až 37 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody se v sobotu v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky a zaspívali táborové písně. Nevšední akce byla součástí festivalu Maraton hudby. Cílem bylo vytvořit nestandardní zážitek v centru města bez ohledu na věk a sociální skupinu účastníků.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Smrtí motorkáře skončila v sobotu ráno nehoda u Hlubokých Mašůvek. Podle prvotních informací motorkář nezvládl průjet zatáčkou a vjel mimo silnici. Muž zemřel ještě před příjezdem záchranářů.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Dvouměsíční lvíčata v zoo Hodonín mají za sebou první větší vyšetření. Veterinářka mláďata lva berberského naočkovala, odčervila a očipovala. Sameček i samička už váží přes 5 kilogramů, stále se drží hlavně u matky. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Artis je s jedním bodem 13.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále pozor, v Brně na Palackého třídě na křižovatce s Malátovou ulicí, kde stojí osobní vozidlo po nehodě. Kvůli ranní špičce například křižovatka Vídeňské a Křížové ulice a také ve Slatině Řípská a Tuřanka. Doprava vázne na dálnici D1 u exitu z Tvrdsát 6 v obou směrech. A dejte pozor na cestě z Čejčina Hodonín na výjezdu z Mutěnic. Stojí tam osobní vozidlo po nehodě. Z Globásistán, z Kuba.
0: Kubo, děkujeme, máme tady požár auta v Brně. Ulice Žarošická za odbočkou z Jedovnické ve směru na Krpole zasahují hasiči a policie u požáru osobního auta. Počítejte tam s omezením provozu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině. Raní z Krokodýla přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10,5 minuty, k tomu je tady Brněnské Hantec a hrajeme o 2 vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, která se uskuteční 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě je připraven bohatý doprovodný program, vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lunová nebo třeba také Děti Ráje.
2: No, vstupenky na tuto akci můžou být vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia na linku 603 103 103 a odhalíte, na co se dnes Žanek ptá.
1: No a na co se ten Žanek teda dneska ptá?
3: Gomete, co to je vanilka v gipsu?
1: Vanilka v gipsu, co to může být? My jsme se zeptali i Brňanů.
4: Aha, jakože něco smrdí, ne? Jako ruce, nohy, něco.
5: Cigareta.
6: To bude nějaké jídlo.
7: Tak není to noha?
1: Spůlky.
2: A co sní?
1: Spůlky to tam u jedné odpovědi zaznělo. Radio Krokodýl, dobrý den.
8: Dobrý den,
1: kdo
8: Jirka
1: pak
8: u telefonu.
1: Jirko, dobrý den, jaký byl víkend? Jste odpočatý?
8: Super, super víkend.
1: Tak a co jste dělal, že byl tak super, super?
8: Byl jsem na Lipně, na Rožumberku.
1: Jo, tak.
2: A to mě zajímá, na Lipně stále málo lidí?
1: Na Lipně stále málo lidí?
8: No, neřekl bych, ale bylo tam nádherný počasí, krásně čistá voda, teplá, super.
2: Já jsem tam byla na začátku července, úplně jsem si říkala, co se děje, tady nikdo není.
1: No, ale teď k tomu, proč nám voláte. Co to znamená mít vanilku v gipsu?
8: No, já si myslím, mít nohu v sádře.
3: Vanilka v gipsu je noha v sádře.
1: Měl jste někdy?
8: Nikdy.
1: To je dobře. A jinou část těla?
8: Ne. Dávám na sebe pozor.
2: To jste šikula. Tak jo, vstupenky jsou vaše.
1: Gratuluji, mějte se hezky, naschranou.
8: Díky, díky,
2: napoje.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Vajakondios, na na krokodýlu 7 hodin 17,5 minuty. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunde předpověď počasí.
0: V Brně máme 18 stupňů, ve Vyškově 15, Břeclav 16 a půl, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 16. Odpolední teploty vysoké, 34 až 37 a odpoledne možná lokální přeháňky nebo třeba i silnější bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dnes bude v Brně Kohoutovicích slavnostně otevřená komunitní zahrada, která je určena k pěstování odpočinku a sousedským setkáváním. Událost je na programu v 16 hodin v ulici Kopaniny. Rychlejší výrobu piva nebo jednodušší kontrolu kvality potravin mohou v budoucnu umožnit mikroskopické roboty. Vyvinul je tým z Institutu CEJTEC Vysokého učení technického v Brně. Lesní požár, který vypukl v Andaluzii na jihu Španělska, se dosud rozšířil na zhruba 8 000 hektarů. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci v Cincinnati, kde v roce 2023 si zahrála o titul. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sanidayfest.cz.
7: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Je dobré mít se o koho opřít.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jižní Moravu.
1: Je přesně půl osmá i dneska nás čekají tropické teploty až 37 stupňů, tak se osvěžení bude určitě hodit.
2: 100% Krokohlídka vás tento týden osvěžuje oblíbenou malinovkou. Máme pro vás nově každý den 103 zonek malina, jedinečnou limonádu zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy.
1: A jak to vypadá, když rozdáváme?
3: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkně.
4: No, dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Staka Brno.
5: Dobrý den. Děkujeme za osvěžení rádiu Krokodýl.
6: Díky krokodýle.
7: Není záč krokodýle.
1: Dneska budeme rozdávat taky.
2: Ano, malinové zumky si můžete užít odpoledne na hlavním nádraží v Brně, tak vyhlížejte naši krokohlídku.
0: Dopravní servis rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, co tam je nového, nám prozradí Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Stále pozor v Brně na Palackého třídě na křižovatce s Malátovou ulicí, kde stojí osobní vozidlo po nehodě. Kvůli ranní špičce například křižovatka Vídeňské a Křížové ulice a také ve Slatině Řípka a Tuřanka. Doprava vázne na dálnici D1 u exitu 196 v obou směrech. A dejte pozor na cestě z Čejčina Hodonín na výjezdu z Mutěnic. Stojí tam osobní vozidlo po nehodě.
1: To není všechno, pojďme dál. Máme tady likvidaci požáru auta v Brno, ulice Žarošická za odbočkou z Jedovnické ve směru do Krpole. Předpokládám auto uhašeno, ale drobné omezení tam bude. A teď pojďme dvakrát na Blanensko. Na příjezdu do Voděrad po silnici třetí třídy ve směru od Drnovic blokuje provoz nehoda. Měla by to být nehoda motorky. Tak pozor na to.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Maroon 5 dospívali a teď 5 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč dospělí tolik telefonují.
3: Tak můžou zatelefonovat třeba na policii.
4: Proč lidi tak trochu telefonují? Tak to znamená, že třeba někdo doveze děťátko na pyžamo, který bylo půjčený.
5: Protože chtějí někomu zavolat, aby ho pohlídal.

0: mě mluví.
1: Používala jste tady tenhle telefon, když jsi byla malá, klímek pro vás a tak?
2: Taky jsem to zkoušela, samozřejmě.
1: Jo? A dovolala ses?
2: Ne.
1: Ani na první nástupiště?
2: Ani tam.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: One Republic dospívali na Krokodilu 9 minut po půl osmé, kdy máme v centru Brna nějakých 18 stupňů. Po 20 je to na většině míst, ale třeba u Kyjova ve Strážovicích už je 22,5 stupně. Odpolední teploty budou letní, čeká se 34 až 37 a odpoledne sem tam možná přeháňka nebo bouřka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu v podvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Pravděpodobně se auta čelně srazila při předjíždění. Na 32 stupňů budou dnes teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny. Český hydrometeorologický ústav mírně rozšířil své předchozí upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem. Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění. V nemocnici jej operovali, informovala o tom slovenská média. V dějišti minulých olympijských her Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat Barbory Sémanová a Janíčková. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
10: No je to nejlepší po ránu.

0: krokodýlu. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Občas se zadaří. Co teď, 10 minut před 8?
1: Tak hezké ráno. V pátek proběhly slavnosti Okurek ve Znojmě. A jak to na takových akcích bývá, když jsou třeba slavnosti Meruněk.
2: Jasně.
1: Tak se tam soutěží o největšího jedlíka knedlíku.
2: Aha. Že? Tak ne, o největší mohli... okurku?
1: Tady. A je to tam zase.
2: Už? Dobře. Takže prosím tě, s tou okurkou.
1: I tady mohli návštěvníci soutěžit. A co myslíš, že bylo jejich úkolem?
2: Sníst co největší okurku. Nebo co nejrychleji, nějaký počet okurek.
1: Ne, soutěžili v pití láku.
2: Okurkovýho?
1: Ano.
2: Jíž, a to mi hrozně chutná.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Já mám třeba ráda jakou tu zálivku v salátech nebo okurkovej salát, ale zrovna z těch zavařených okurek.
2: To mě chutná.
1: Fakt?
2: No.
1: Příští rok tě přihlásím. Závodníci pili hned lák ve třech kvalifikačních kolech, ze kterých pak vzešli finalisté. Já jsem se dívala, že oni opravdu vypili plnou flašku.
2: No.
1: Že to nebylo jako třeba decko nebo dvě. Jako, no, jo.
2: Úplně a bez problémů hned.
1: Bylo několik kol, pane bože, příští rok seš jasnej. No každopádně první ročník vyhrál Matěj Vavroušek a možná vás to překvapí, nebo teda Tondo asi ne, ale o tuto novou disciplínu byl velký zájem a já bych se radši zúčastnila degustace těch okurek, kterých tam bylo asi 640 vzorků.
2: A kolik teda vypil ten vítěz? To tam
1: já
2: není?
1: Nevím, kolik toho vypil celkem, ale byly tam tři kvalifikační kola finále, tak předpokládám, že čtyři ty flašky. To by jo, tak to odpovídalo.
2: Takhle, tak hele, příští rok jdu, přihlaš mě.
1: Tak já budu tleskat pod pódiem, vítězi.
2: Dobře, s okurkou v ruce, tak jo, dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na léto z Café Prach. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje brněnská skupina Kolibříkův úlet, kapela Zkusme to s kuřimi a hudební dvojice Lang und Breit. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Prach u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Bude 8 hodin na rádiu Krokodýl, budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Filip Saladž vybojoval premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů, i o tom ve zprávách.
3: Po 8. The Colors, Italo Disco. Stereofonik. A taky rybičky 48.
5: Léto a já všechno v péči mám.
3: Dnešní počasí bude horké, letní odpoledne se čeká až 37 stupňů. Zatím tam máme necelých 19. A pozor, odpoledne sem tam možná přehaňka nebo bouřka, to bude z tepla.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: I přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%.
7: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Několik desítek obrazů a instalací vytvořili umělci na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově. Skupina strávila na Mikulovském zámku měsíc. Letošní ročník se nesl v duchu hledání podstaty jednoduchosti a významu současného umění.
7: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
4: Areálu Svitavské nemocnice v sobotu hořel opravovaný prázdný technický objekt. Nikomu se nic nestalo. Dělníci odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Filip Saladž vybojoval ve Velké ceně Británie Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec vylepšil svá letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žadošické ulici za odbočkou Zírovnické směrem na Královo pole komplikuje provoz požár osobního vozidla, tvoří se tam kolona. S kilometrovou počítejte na Poříčí do centra před Vídeňskou a ze všech směrů se zdržíte před křižovatkou Dornichu a Zvonařky. Ucpává se křížení D1 a Bratislavské D2 u Brna a také D1 u Holubic u exitu 210 na cestě z Vyškova. A nárazově čekejte zpomalení na cestě ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stán se Koptil Šar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině raní, možná máte podovolené, jako třeba Katka, takže průvan v peněžence určitě nastal.
1: Rozhodně nastal, takže nabídneme 115 200 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: blízko.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Dobrý den, Lucie, jak trávíte horké dny? Dejte nám nějaký recept na schlazení.
1: V bazéně, s dětskama.
0: S čím?
1: S dětma.
0: Jo, s dětskama. Jo, s dětskama. A myslíte v bazéně na zahradě nebo na koupáku?
1: V bazéně, na zahradě.
0: No tak to je nejlepší varianta. Ještě jako řvoucí děti a po ruce něco vychlazeného, nějaký ten drink. Souhlasíte?
1: Ano, souhlasím.
0: To je příjemné. Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neslyšeli?
1: No, nevím, jestli to... já bych měla tip obouvání pantoflí.
0: Dobře, jdeme obout pantofle, podle vás to zní takhle. Jak se tam člověk nemůže dostat do těch pantoflí?
2: No, máš mokrý nohy, že jo? Vylzíš z toho bazénu.
0: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Nemáme dobrou zprávu, zase těsně vedle. Možná těsně, možná ne.
0: Je nám líto, mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
4: Kromě zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: New Religion, Bebe Rexha. Když se řekne tady tohle Bebe Rexha, tak mě napadne ta dětská říkanka Enebene Lexa s Třevalezou ze psa.
1: Tak to mě teda nenapadlo.
0: Mě napadají šílený věci. No nic, ano. 8 hodin, 18 minut k tomu. Jak to vypadá venku s počasím? Pomaličku nám ta teplota začíná stoupat. V centru Brna už máme 21 stupňů. Vyškov hlásí 18, Břeclav 20, Jihlava 14, Ždár nad Sázavou skoro 20. Odpolední teploty 34 až 37, ale pozor, z tepla odpoledne sem tam přehánky nebo bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Strážka vlaku s člověkem včera odpoledne asi na 3 hodiny zastavila provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem. Muž na místě zemřel, cestující museli využít autobusovou dopravu. O dvou víkendových případech letecké záchranné služby vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách informovala média. Čtveřice turistů se ocitla v nouzi poté, co přecenila své síly a slepě se spoléhala na aplikaci. Policejní vrtulník zachraňoval i českou rodinu s vyčerpanou 10letou dívkou. Rusko a Severní Korea chystají nasazení až 50 tisíc severokorejských vojáků do ruské války proti Ukrajině. O víkendu předtím varoval ukrajinský prezident Zelenský a vybídl Soul k užší spolupráci s Kyjevem. Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojoval zlato i v kajakrosu. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 10,5 minuty a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Zase nudná oslava nebo team building.
5: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: To si tak jdete po Brně, milí krokodýlu, a najednou je, to je dobrý. Ano, díry a praskliny v brněnských chodnicích dostávají nečekanou podobu. Jakou?
2: Studentu mění Matěj Krajíček společně s dalšími nadšenci totiž vyplňuje poškozená místa velmi originálně, a to pestrobarevnými mozaikami. Jednu z nich brněnského draka najdete na kolišti a další mozaiky vznikly například na České ulici, Mendlově náměstí anebo na třídě kapitána Jaroše.
1: Tak jsme se vás přímo na místě ptali, co vy na to?
3: No mně přijde super, že se takovýho vzniká. Když jich budou dělat víc, tak postupně budou vylepšovat techniku a já si myslím, že takovéhle věci by ve městech měly být.
4: Mně se taky moc líbí a z rozbitého chodníku je najednou lokální umělecký dílo, takže za mě paráda.
5: Já si myslím, že to je skvělé, hlavně, že se do toho zapojou mladí umělci a tak nějak zkrášlou to město a tak.
6: Je to výborné, oživí to pěkně, není to taková nuda.
7: Je to pěkný, já si myslím, že to Brno určitě něco takového chtělo, takže za mě super nápad.
8: Je to krásné, potěší to, když je člověk okolo.
1: Ano, pro zkrášlení tady něco pěkného máme. Říkáte si, a jak to vypadá? Já tam jako nemám čas jít podívat.
2: Tak se můžete mrknout na Facebook a Instagram Rádia Krokodýl. Je to tam na videu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici za odbočkou z Jirovnické směrem na Královo pole komplikuje provoz požár osobního vozidla, tvoří se tam kolona. S kilometrovou počítejte na Poříčí do centra před Vídeňskou a ze všech směrů se zdržíte před křižovatkou Dornichu a Zvonařky. Ucpává se křížení D1 a bratislavské D2 u Brna a také D1 u Holubic u exitu 210 na cestě z Vyškova. A nárazově čekejte zpomalení na cestě ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
1: Kubo, děkujem, pozor, na Blensku mezi Voděrady a Krhovem bourala tam motorka, počítejte tam s omezením. Jinak je pondělí po ránu, takže ta kolona je vždycky větší než v jiné dny. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč musíme smrkat.
3: Když musíš hodně smrkat, tak máš rýmu a musíš to vysmrkat. A potom, když to nevysmrkat, tak se tam musíš stříknout stříkačkou, aby se to vysmrkalo pěkně, aby jsme nebyli nemocní.
4: Protože to je důležitý a když má někdo rýmu, tak si dá nosní sprej.
5: Že třeba to, když se nevysmrkáme, tak máme ucpaný nos a bude nás bolet.
1: To jsem si úplně vzpomněl, když byla dcera malá, jak jsme používali odsávač.
2: Vysavačem.
1: Rozezněl se vysavač a bylo jasné.
2: Čekal, co všechno vytáhneš, že? Trošku jsme se báli.
1: No přesně, já jsem to zkoušel i na sobě a jako dobrý, člověk se hezky vysmrkal. Jo, jo, jo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Becky G a Shower na Krokodilu 5 minut před 8:45, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunde, předpověď počasí.
0: Otepluje se nám tam čím dál tím víc. Je tady tady dačice, vidím drobná přehánka, blíží se k Moravským Budějovicím, ale to je fakt malinká přehánka. Jinak odpoledne přehánky nebo bouřky budou opět z tepla. Sice tam máme v Brně nějakých 22, ale odpoledne se čeká po jižní Moravě 34 až 37 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dnes bude v Brně Kohoutovicích slavnostně otevřená komunitní zahrada, která je určena k pěstování, odpočinku a sousedským setkáváním. Událost je na programu v 16 hodin v ulici Kopaniny. Výzkumný tým z Institutu CEJTEC Vysokého učení technického v Brně vytvořil takzvané bioboty, mikroskopické roboty. V budoucnu mohou umožnit rychlejší výrobu piva nebo jednodušší kontrolu kvality potravin. Lesní požár, který vypukl v Andaluzii na jihu Španělska, se dosud rozšířil na zhruba 8 000 hektarů. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. 16-letá Linda Bodková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za měsíc červenec. Anketu vyhrála v konkurenci seniorských hvězd Starého kontinentu. Triumf jí vynesl rekordní čas běhu na 400 metrů překážek na dorosteneckém mistrovství Evropy. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 9. hodiny ranní. Dobré ráno přejem.
2: Hezké ráno a nám už se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Dobré ráno všem posluchačům. Léto je v plném proudu a s ním je spojená široká škála sportovních aktivit, výletů i dovolených. Dnes nás opět čekají teploty přesahující 30 stupňů a proto je důležité dbát na dostatečný pitný režim. Pozor však na alkohol, který rozhodně není dobrým společníkem, například při koupání nebo plavání. V sobotu kolem 8 hodiny večerní přijali policisté žádost o součinnost od vodní záchranné služby. Záchranáři v Pasohlávkách byli vysláni k případu ženy, která si šla údajně zaplavat, přestože nebyla v dobré kondici a předtím požila větší množství alkoholu. Ženu se podařilo dostat z vody na břeh v pořádku. Policisté následně ověřili její totožnost a provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu. Tento příběh naštěstí skončil dobře. Policisté však upozorňují, že alkohol dokáže být velmi zrádný a v kombinaci s vodou může mít i tragické následky. Proto myslete vždy na svoji bezpečnost. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujem.
2: Tolik policejní mluvčí Petra Hrůzová, my přejeme hezké pondělí.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: 8 hodin 59 minut k tomu a začátek 33. týdne, právě teď, právě dnes. Máme pondělí 10. srpna ze studia Rádia Krokodýl, vám úspěšný vstup do tohoto dne i celého týdne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné pondělí přejeme. Na náměstí Svobody se lidé v sobotu opékali špekáčky, podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. nás čekají 90ky v 9, třeba Jennifer Lopez. Ronan Keating. A taky třeba Sophie B. Hawkins. Co nás čeká, co se týče počasí, horký letní den. Odpoledne nás čeká celkem hodně, a to 34 až 37 stupňů. Ale pozor, odpoledne může být sem tam nějaká přeháňka nebo bouřka z tepla.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody se v sobotu v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky a zaspívali táborové písně. Nevšední akce byla součástí festivalu Maraton hudby. Cílem bylo vytvořit nestandardní zážitek v centru města bez ohledu na věk a sociální skupinu účastníků.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Smrtí motorkáře skončila v sobotu ráno nehoda u Hlubokých Mašůvek. Podle prvotních informací motorkář nezvládl průjet zatáčkou a vjel mimo silnici. Muž zemřel ještě před příjezdem záchranářů.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. Vyhověl tak podnětu dětí země. Přístav pro 80 rekreačních lodí měl být hotový v roce 2028. Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Hodoníně. Měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1. Brněnský nováček tak na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Artis je s jedním bodem 13.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici za odbočkou z Jírovnické na cestě na Královo pole zůstává omezený provoz po požáru osobního vozidla. Zdržení je tam ale už jen na pár minut. V centru města popojíždí hlavně koliště směrem od Moravského náměstí. Přes půl kilometru má kolona vozidel na Poříčí do centra před Vídeňskou. Dopravní omezení komplikuje průjezd na výjezdu z Brna do Pohořelic před exitem na Modřice. Zatím je tam kolona na zhruba 10 minut. A pojedete v obou směrech u Brna kolem 196. kilometru na dálnici D1. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jaké to je vrátit se do reality po týdnu dovolené?
1: Je to strašný. Nebudu lhát.
0: Předpokládám, že mnozí z vás zažívají velmi obdobné pocity, tak přátelé, to zvládnete.
1: Nejste v tom sami. Radio Krok.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Tak kdo pak dneska vybírá, kdo pak si napsal na program zavináč krokodýl.cz o hit vašeho života. Ahoj krokodýle, prosím o zahrání písničky všem školákům, to je velká problém.

0: Lukace. Ne, to jsem si dodal sám, to tam nebylo. Kterým se už prázdniny přehouply za půlku speciálně pro mého syna Filipa. Ať si užívá zbytek prázdnina. Prosím, Dulipu. Děkuji, Marky z Brna. Tak tady to je.
1: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Možná jste u toho v pátek byli, možná ne, aby to, co jste přišli. V působivý prostor plný barev se v pátek večer proměnily zahrady tří slavných brněnských vil. Tugendhat, Tugendhat, Löwbeer a Arnoldovy vily. Organizátoři akce Light Up Tugendhat, která připomíná 25 let od zápisu, na seznam UNESCO připravili světelné instalace. A na fasádách všech tří památek promítali takzvaný videomapping. Ten byl k vidění celý víkend a věříme, že jste si užili třeba i festival Planet s hvězdárnou na Kraví hoře v Brně, který včera skončil. Kdy bude další? Z Krokodýla se to určitě dozvíte. Teď se třeba dozvíte, jaké další devadesátky pro vás chystám. Counting Crowns, bude MC Hammer, také Rembrandt a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. Hezké pondělní dopoledne z Krokodýla.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
9: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl.
0: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Přátelé, dozněli a přátelé, milí moji krokodýlové, jdeme hádat hit v jedné sekundě. Když ho dneska uhodnete, získáte dvě vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 25. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Možná víte, možná ne, ale ano, u nás se hraje jedna ze skupin mistrovství Evropy v Brně. No a ten den, tedy toho 25., tam kam hrajete dvě vstupenky, se hrají dva zápasy. Řecko-Rakousko od 4 a od 7 večer Česko-Ukrajina. Takže uvidíte ten nejlepší Voliš široko daleko. Teď to se dovolat a uhodnout hit v jedné sekundě. 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste teďka hráli tu melodii?
2: Teďka budeme hrát hit v jedné sekundě. Kdo pak se nám dovolal?
3: Karolína z Brna.
2: Karolíno, jedete v autě, vidíte.
3: Ano, jedu.
2: Kolona, nekolona, dobrý?
3: Je to dobrý, já jedu s tačkou v autě.
2: Jo, takhle, aha, dobře.
3: Ano.
2: Děláte navigátorku, jo?
3: Ano.
2: Jak se mu to líbí, tatínkovi?
3: Líbí se mu to, je to dobrý.
2: Jo, to dcera dělá řidičák, jsme takhle jeli, já jsem viděl z kruháče, jsem neblikal a dcera říká, a pozor, my neblikáme.
3: No.
2: Taky ho připomínkujete, jo?
3: Mm-hmm.
2: To je hezké. Jdeme hádat, tady je ten hit v jedné sekundě.
4: 3, 2, 1, go!
2: Klid.
3: We found a love, Rihanna.
2: Klid. Vy jste trošku ve stresu.
3: Ne, já jsem nervózní, pardon.
2: Jo, aha, nebojte. Říkala jste Rihanna?
3: Ano, Rihanna, we found a love.
2: Máte jedničku s hvězdičkou, postupujete do dalšího kola bez ztráty desítky. Vyhrála jste.
3: Děkuju.
2: Tak vám přeju šťastnou cestu a užijte si volejbal, kam jste vyhrála dvě vstupenky na mistrovství Evropy. Gratuluju.
3: Musíš, děkuju.
2: Není zač. Rihannu dáváme celou, jako vždy.

0: Tak tohle byla Rihanna, kterou poznala z jedné sekundy Karolina. Hit v jedné sekundě. Co dáme dál do desáté? Ano, poznáváte, to jsou Stouni. Slavná to písnička. Bude také Vanessa Morosi. Adam i Gypsy Kings. Na Krokodýlu jsme hráli o vstupenky na volejbal a vyhrát můžete třeba i vy. Vám všem pěkné dopoledne.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.at.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle je Cher, nám se blíží 10. hodina dopolední. Katka přeje krásné pondělí a Peťa nese čerstvé zprávy.
1: Australská policie se dopustila kuriozního omylu, víc si o něm řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Chcete si v srpnu zacvičit jogu? Lektoři ze střediska volného času Lužánky se na vás těší každé úterý a čtvrtek v centru Brna na Solniční. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé a bez předchozí rezervace. Přijďte a užijte si chvíle zpomalení a jemného pohybu na Solniční 12. Více na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině z Krokodýla Tommy Cash. Bude taky Cyndi Lauper. A z českých Projekt Gump.
5: Protože to nevzdám, a tak to je.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes během dopoledne má být postupně většinou skoro jasno. Později odpoledne a večer se oblačnost zvětší, přechodně až na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přeháníky, výjimečně i silné bouřky. Teploty vysoko 34 až 37 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Nové radnici je k vidění výstava Světla Brna v proměnách času. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. Ve spolupráci s muzeji a sběrateli se podařilo shromáždit řadu ukázek historických svítidel a dalších exponátů. V křížové chodbě je výstava k vidění až do 28. září. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna. Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a s kvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Policie po nálezu uvedla, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a snaží se zjistit, jak dlouho u silnice leželo. V Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. Sprintérka Karolína Maňasová nemusí díky českému rekordu 11,01 sekundy startovat v rozbězích a byla nasazena rovnou do večerního semifinále.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Kuba.
7: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve sportovní ulici směrem od Králova pole před sjezdem na Královopolský tunel stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Nárazově tam počítejte se zdržením. 3-kilometrová kolona se táhne na výjezdu z Brna na Pohořelice před sjezdem na Modřice. Na vině jsou práce na silnici. Na příjezdu do Brna na 1,5 kilometru D2 ve směru z Bratislavy bouralo osobní auto s nákladním. Celkově čekejte zdržení mezi 3. kilometrem a sjezdem na D1. A silnější provoz je momentálně na silnici 50 mezi Slavkovem a Holubicemi, mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

minuty po desáté, krásné pondělní dopoledne vám všem přeje Katka. No a pokud jste se dnes vrátili do pracovního procesu po dovolené, asi vás to taky trochu bolí a abychom vám ten den zpříjemnili a taky vás osvěžili, protože čekáme až 37 stupňů, tak vám už za chviličku prozradím, kde dnes bude krokodýl rozdávat limonády zadarmo. Tak buďte s námi, tohle už je Ed Sheeran, krásné dopoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Holič už po druhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce. This car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: A že to zase bude třeba dneska pro změnu opět tropy až 37 stupňů a Krokodýl vás po celé léto osvěžuje, my vás v tom nenecháme. Tento týden pro vás máme oblíbenou malinovku zdarma. Každý den mezi vás rozdáme 103 zon malina, jedinečnou limonádu s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a pojďme si připomenout, jak vám osvěžení od Krokodýla chutnalo minulý týden.
2: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkný den.
3: No dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení Rádiu Krokodýl.
5: Dobrý den, díky Krokodýle.
6: Díky Krokodýle.
1: No rádu se stalo a teď tedy k tomu, co vás asi zajímá úplně nejvíc, kde se můžete těšit dneska. Osvěžení od Krokodýla zdarma čekejte odpoledne na hlavním nádraží v Brně. Tak se stavte, mějte krásné dopoledne přesně v 10 hodin a 1:23, tak je to správně.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
14: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
15: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: NENu. Šetříme s krokodýlem.
1: Možná si na startu nového pracovního týdne říkáte, kde já dneska poobědvám. Tak co třeba v brněnské restauraci na Knoflíku? V pondělí nabízí kuřecí vývar s nudlemi za 19 korun a k tomu třeba risotto s kuřecím masem sypané sýrem za 145 korun. Pokud jste si vybrali, přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dnešní Moravě.
1: Přátelé, pokud ještě nemáte plány na středeční večer, tak já pro vás teď jeden tip mám a nebude vás stát ani korunu. Čeká nás totiž zatmění slunce a podrobnosti přináší ředitel brněnské hvězdárny pan Jiří Dušek.
2: Ve středu 12. srpna večer, pokud bude pěkné počasí, uběhněte na nějaký vysoký kopec, kde je dobrý výhled směrem na západ a podívejte se na částečné zatmění slunce. Úkaz začne zhruba v 19.15 a skončí kolem 8:45, samozřejmě podle toho, jaký bude výhled na oblohu. Pozorování toho úkazu nepotřebujete nic speciálního, pouze si musíte oslnivé slunce vhodným způsobem zeslabit, například pomocí takových těch speciálních brýlí. Něco složitější to je pozorovat dalekohledem, tam je potřeba speciální filtr.
1: Říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, ke středečnímu zatmění slunce, tak neváhejte, vyběhněte na kopec, ať vám to neunikne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Zase nudná oslava nebo team building.
4: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle je Eva Farná, tady u nás na Krokodýl lehce před 11. Je na čase zjistit, co se děje doma i ve světě nového. Máme zprávy.
1: Hezké dopoledne. Češi podle průzkumu neradí mění zaměstnání. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Nenechte si ujít zprávy s Petrou už za malou chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity pro vás na Krokodýlu chystáme po 11. Bude Agnes. A to taneční tempo jen tak neopustíme, taky Bruno Mars a Rose. Těšit se můžete i na ulici.
5: Vítr, pane, pouští.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká většinou skoro jasno, později odpoledne večer se oblačnost zvětší přechodně až na skoro zataženo. Čekáme lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky a teploty až kolem 37.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohroženo. Zdroje v Březovském prameništi jsou ve stavu, kdyby nebylo možné zajistit dodávku jen z nich, a část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Češi neradi mění zaměstnání. Dokazuje to nejnovější průzkum. Nechtějí prý tolik riskovat a mají i strach z hledání nové práce. V jednom zaměstnání tak prý zůstáváme v průměru přes 11 let. Průměr v Evropě je přitom o rok nižší. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1 a slaví první výhru v soutěži. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s jedním bodem 13.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí šoféři, co se děje na silnicích, ví Jakub.
7: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Se zdržením několik minut v koloně počítejte v Brně v centru na kolišti mezi Moravským náměstím a Sejlem a také na Husově u Pekařské. Půlkilometrová fronta se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou. Doprava vázne na křížení D1 u Brna a Bratislavské D2. A navíc je proto ucpaná i silnice 152 na cestě od Modřic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: dvě minuty po 11. Krásné pondělní dopoledne přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát se vydáme do brněnského podzemí, no a na které místo se budu konkrétně ptát, tak to vám naznačím už za pár minut. Vyhrát můžete vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbale žen tady u nás v Brně, tak se nás držte.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: cestovatel.
1: A jestli se s námi chcete na krokodýlu vážení z soutěže, tak můžete právě teď v 11 hodin a 20 minut volat 603 103 103. Mám tady pro vás jako výhru dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen. Uskuteční se 22. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Nenechte si ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. No a aby byly tyto vstupenky celodenní vaše, tak musíte hned teď volat studio a odhalit, na co se ptám. Památka, na kterou se dneska ptám a jejíž název hádáme a místo, které stojí za návštěvu, se nachází v brněnských ulicích Tvrdého a Tomešova na Starém Brně, na úbočí Žlutého kopce. Nachází se pod zemí a byla vystavěna postupně mezi 60. lety 19. století a druhým desetiletím 20. století. V roce 2019 bylo toto místo prohlášeno kulturní památkou. Rozhodně stojí za vidění. Užijete si mysteriózní atmosféru a konají se tam i různé kulturní akce. Tak jak se tohle místo asi tak jmenuje? Budu se ptát, koho pak? Hezké dopoledne na linku Krokodýla.
2: Ahoj, to je Martin.
1: Martine, zdravím tě, slyšel jsi nápovědy?
2: No, něco málo jsem zaslech a mám takový pocit, že to jsou ty brněnský vodojemy.
1: Vodojemy kde?
2: Na Žlutým kopci, myslím.
1: Respektive pod žlutým, když je to v podzemí, no, jasně. No. Martine, jsou to vodojemy, říkáš to naprosto správně a jdeš na volejbal fandit našim hráčkám na mistrovství Evropy.
2: Super, tak to mám radost.
1: Tak paráda. Pořádně křič, pořádně povzbuzuj, já ti blahopřeju, užij si ten zápas, no a zůstaň mi na lince, měj se krásně.
2: Jo, super, díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: dvě minuty po půl dvanácté do teplého pondělního dopoledne z krokodýla Lubega. Před námi Vohnouti, taky Lady Gaga, no a pak už vám nabídnu prachy, které vás taky rozehřejou. 115 250 korun za náš krokodýlí zvuk. Už za chviličku, nenechte si to ujít.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvíří.

0: Dobráka, dobrák, ať vyhraju na krokodýlu ten velký balík peněz. No tak tahle příležitost už se blíží.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 115 250 korun na lince 603 103 103 právě teď soutěžíme, přátelé, a vy můžete tipovat. Kdo byl nejrychlejší? Hezké dopoledne, krokodýl Katka.
2: Hezké dopoledne, tady Petra.
0: Petro, zdravím vás, tak taky jste teď čarovala.
2: Abrakadabra.
0: Aby to klaplo. Tak já vám budu držet pěsti, jestli jste připravena. Tohle je náš zvuk. No, tak jaký ty pro nás máte?
2: Zkoušíme, si to není náhodou nasazení tu na mobil.
0: Já
2: ten obalek je obal. Prostě jako obal. Když tam vložíte ten telefon, nebo mm-hmm. prostě, že ho vyděláváte těch z těch rohů, tak ho prostě ono to tak zní.
0: Takový to zacvaknutí, vycvaknutí, ano. Rozumím tomu, tak ptáme se arbitra, co na to říká. 115 250 korun jsou vaše?
2: Děkuju.
0: Tak zatím ne. Tak hezké pondělí,
2: tak jo,
0: mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Tak jste to slyšeli sami, zase to neklaplo. Tak třeba příště a budeme hrát zase o víc peněz.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
3: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Rádio Krokodýl.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
10: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
9: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
13: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
1: Radio Krokodýl.
14: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Ellen Walker, Faded, tady u nás na Krokodýlu, blíží se 12. hodina. Krásné poledne vám přeje Katka, se mnou taky Petra, jdeme na zprávy.
1: Hezké poledne, zemřel známý český spisovatel Vladimír Páral, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje brněnská skupina Kolibříkův úlet, kapela Zkusme to s kuřimi a hudební dvojice Lang und Breit. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. nás Dozo vezme Shakira. Bude taky Limal. A těšte se na kapelu Mirai.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítřejší má být polojasné až skoro jasné a teploty o něco níž než dnes, 29 až 32 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí a začneme bohužel smutnou zprávou. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil i erotickými romány Playgirls 1 a 2.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu nastane zatmění slunce, které bude možné pozorovat na velké části severní polokoule. Viditelné bude i z České republiky. Zatmění má trvat zhruba hodinu a 7 minut. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Za úplným zatměním ale bude nutné vyrazit do zahraničí. Nejlepší pohled na něj bude ve Španělsku. U severoslovenských Turan včera medvědice napadla a zranila 42-letého muže. Členové specializovaného týmu ji i se dvěma mláďaty zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše. Skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu ji ale nenašli. Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barům Čech Rally Zlín dohlížet 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde se motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky na silnice. Pozor, v Brně v Sokolově ulici u fotbalového hřiště se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Policejní hlídky jsou v ulicích Vinohradská a Kosmova a v ulici Bítežská. Pozor, na vozovce nám tam leží nějaký předmět, tak ať do toho nenajedete. Buďte opatrní, šťastnou cestou a kdyby něco, ozvěte se.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 12. hodinou ve studiu Kroku díla Jiří.
1: Nazdar, dneska budeme osvěžovat, nějaké zatmění se blíží.
0: Ve na středu to večer máš vyběhnout
1: na kopec.
0: Aby
1: bylo počasí na to.
0: Tak ale i kdyby nebylo, tak vyběhnout na kopec a dolů. Tak
1: to je pravda, vyběhneme se všichni.
0: Zdravém těle, zdravý duch, ne?
1: Jdeme na to.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: nejlepší čas.
1: Jste skoro koudílem, tady vaše rádio, tak víkend za námi. Poučasí na tento týden dneska na jižní Moravě trošku pod mrakem, ale další dny skoro jasná obloha a teploty kolem 30 stupňů Celsia. Jsme Krokodýl, tohle je vaše letní rádio. Na něm Enrique Iglesias právě teď. I don't know.

0: Enrique Iglesias a my už jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my jsme u našich nejmenších posluchačů v Řečkovicích, těch prcků se ptáme, proč dávají muži ženám kytky?
2: Protože musí se zalívat kombičkou, protože mají oslavu. Kytky jsou krásný, holky jsou krásný.
3: Aby oni byli krásný a to se dává na oslavu.
4: K narozeninám, protože holky mají rádi.
5: Na svatbě mě nám házejí kytičku házelina.
0: No jo, proč dávají muži ženám kytky? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů v Řečkovicích ve školce.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Seřídíme si hodinky 12 hodin 21 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Zase nudná oslava nebo team building.
10: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
11: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
12: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

možná jste se vrátili z nějaké dovolené, možná se na nějakou chystáte k moříčku. My vám k tomu hrajeme díky aplikaci Radia Krokodýl. Můžete mít krokodýla v kapse kdykoliv a kdekoliv. Za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký byl týden z jejich pohledu. A mezi tím Miley Cyrus, Krokodýl.

0: Shania Twain, no a my už jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pojďme si zrekapitulovat, jaký byl víkend v Brně ve městě z pohledu brněnských strážníků. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. Návštěvník Komínských hodů dostal v neděli před 1 hodinou ráno od strážníků pouta. Podle svědků obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Na zemi ho držel hasič. Strážníci k podezřelému 40-tníkovi z Brna přiběhli a spoutali ho. Hrozí mu pokuta do 20 000 korun. Jiný opilý muž se v sobotu večer už téměř ani nehýbal. Strážníci si ho všimli při kontrole skořebky a jediné, co zvládl, byla dechová zkouška. Přístroj ukázal hodnotu přes 5 promila alkoholu, při které akutně hrozí mimo jiné zástava dechu a může tedy být smrtelná. 30-tníka z Třebíčka proto zdravotníci po ošetření odvezli do nemocnice. A už v noci na čtvrtek strážníci díky stále přítomnosti v oblasti hlavního nádraží Bleskově dopadli muže, podezřelého z rozbití přístřešku na schody vedoucími do podchodu. Výměnu velké skleněné tabule vyčíslil pracovní přes 10 000 korun a muži tedy hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
0: Moc děkujeme, Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaký byl víkend tady ve městě.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Já vás zdravím, Babis nad Svitavou, Kateřina Kančarčíková, jsem tady ředitelka menší základní školy, která má jenom první stupeň. V mobily je to u nás tak, že děti mají co dobu ve škole telefony vypnuté a mají je v aktovce. Vidíme tady, že se o přestávce umí dobře zabavit, protože mají ve třídách různé stolní hry, střednice, hračky a relaxační koutky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ondra, že na dlani, tak dneska prý až 34 stupňů Celsia, tak ochlazení taky čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a zájem o nové byty roste, teďka ale se jim říká mikrobyty, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Svěží hit je Krokodýla Pink. Roztancují vás Spin Doctors. Z českých hitů Pokáč.
3: Pokal jsem holku na disku, obličej měla na mysli.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně a na jižní Moravě nás čeká dnes pořádně horký den. Teploty můžou šplhat až k 35 stupňům. Místy se mohou objevit přehánky. Zítra už bude o něco příjemněji. Převládat bude slunečno. Nejvyšší teploty kolem 30 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Lesné se o víkendu po 7 letech znovu otevřelo brouzdaliště vedle krytého bazénu Tesla. Provozovatelé na místě otevřeli i kavárnu a plánují pravidelný kulturní program. Otevřeno by mělo být od 9 do 22 hodin. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Opatření potrvá několik týdnů. Německé ministerstvo dopravy minulý týden uvedlo, že se situace na německých řekách pravděpodobně nezlepší celý srpen. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý talent si v Americe vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Největší pozor teď dejte v Modřicích před nájezdem na D2, kde nehoda blokuje provoz a tvoří se kolona. V Brně na Poříčí u Heršpické se srazilo osobní auto s motorkou, zdržení je kolem 5 minut. A na Hodonínsku před Vlkošem se po nehodě osobního a nákladního auta projíždí jedním jízdním pruhem. Dávejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Jirka s vámi, krokodýláci, užíváme si další letní hodinku společně.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jasně, že jo, hit za hitem a samozřejmě pořádné osvěžení. A právě o tom bude za chvíli řeč, prozradím vám, kam dnes vyrazí krokodýlka Rádia Krokodýl a kde bude osvěžovat vás posluchače.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje.

0: mámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nazaret, Your Love Hurts, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Je to tak, krokodýláci, my vás pěkně osvěžujeme. Ano, rozdáváme v ulicích výbornou malinovku Zon Malina. Jedinečnou limonádu, kterou asi můžete vychutnat pěkně od naší krokohlídky. Přímo v ulicích Brna, takhle to vypadá.
2: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkně.
3: No, dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení rádiu Krokodýl.
5: Díky krokodýle.
0: Každý den se dozvíte z našeho vysílání, kde vyhlížete krokohlídku právě v daný den. No a dnes se na vás těšíme přímo na hlavním nádraží odpoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
7: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
9: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
10: Rozpálená do běla.
11: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Radio Krokodýl.
12: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Jedna pískancí od Flowrida na Krokodýlo a teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jak už od nás víte, tak díry a praskliny v brněnských chodnících dostávají nečekanou podobu. Studenti umění společně s dalšími nadšenci vyplňují poškozená místa pestrobarevnými mozaikami. No a jednu z nich, brněnského draka, najdete na koliště, další třeba na třídě kapitána Jaroše. A my jsme se vás zeptali, co říkáte na tento počin Brňanů.
2: No mně přijde super, že se takovýho vzniká. Když jich budou dělat víc, tak postupně budou vylepšovat techniku. Já si myslím, že takovéhle věci by ve městech měly být.
3: Mně se taky moc líbí a z rozbitého chodníku je najednou lokální umělecký dílo, takže za mě paráda.
4: Já si myslím, že to je skvělé, hlavně, že se do toho zapojou mladí umělci a tak nějak zkrášlují to město a tak.
5: Je to výborné, oživí to pěkně, není to taková nuda.
6: Je to pěkný, já si myslím, že to Brno určitě nic takového chtělo, takže za mě super nápad.
7: Mně to krásné, potěší to, když je člověk okolo.
0: Téma dne díry v Brně mění v barevné mozaiky. Brněnští studenti umění. Víme, co se děje, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi. Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Když se řekne léto, co se ti, Petro, vybaví? Nějaké dovolená. Drinky? Dovolená! Co si dáme do zpráv, kromě dovolené?
1: A dnes odpoledne se slavnostně otevře nová komunitní zahrada v Brně. Lidé si na ní budou moci pěstovat ovoce nebo zeleninu. Podrobnosti za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: David Guetta, tedy svým spočtráce. Bude Michael Sembel. Ten nejlepší hudební mix po 14. hodině.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Krabí hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně teplota v Brně kolem 32 stupňů, Mikulov hlásí plus 35, začínají se tvořit bouřky, také spočítejte, že může i sprchnout. Zítra už čekáme slunečno 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes se od 16 hodin slavnostně otevře nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Na místě, které bylo dříve nevyužívané a zanedbané, vznikl nový prostor pro pěstování, setkávání a odpočinek. Zahrada vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům a psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil také erotickými romány Playgirls 1 a 2.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně a vyhověl tak podnětu dětí země. Přístav pro 80 rekreačních lodí měl být podle plánu ředitelství vodních cest hotový v roce 2028. Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Hodoníně, měl se jim však kvůli změně zákona zabývat krajský úřad. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53.77 zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství Evropy v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jihomoravské silnice pro vás sleduje Marta.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Burjanově náměstí havarovalo osobní auto. Provoz je tam částečně omezený. Bouralo se také v Pilhonově ulici u křižovatky se Zlínskou. Zpomaluje převážně nákladní doprava na dálnici D1 u Brna u 196. kilometru a také na bratislavské D2 před Brnem. Kolony jsou tradičně hlášené na hlavním tahu z Uherského hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova. A na Břeclavsku na průjezdu Kurdějovem došlo ke srážce dvou osobních aut. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Marta Rasajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní nálož krokodýla, k tomu vyrazíme taky na koupáky. Už je za malou chvíli a mezi tím Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Věsna na krokodýlo zasnula, Bonnie Tyler na krokodýlo a teď jdeme na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Kam dnes vyrazit? Na zakoupání máme pro vás tipy na osvěžení Kraví hora. Tady na vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy, na opalování odpočinek, no a samozřejmě krásný výhled na Brno. Koupaliště Královo pole na Křižíkově se na vás těší. Ano, nabízí velké bazény, prostor pro opalování, no a taky výborné občerstvení. Těší se na vás taky biotop Brno jih, pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte se. Teplota vody krásných 26 stupňů, 14 hodin, 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: Nízkonákladová pomlčka realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zase nudná oslava nebo team building.
8: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firmní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
11: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: i za 100 let.
1: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Rádio, které hraje na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a za okamžik vám nabídnu taky velké peníze. 115 tisíc za uhodnutí záhadného zvuku Rádia Krokodýl. Tak se nás držte. Pěkné odpoledne.

0: B&B na Krokodýlo, vaše letní rádio. My jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 115 300 korun za záhadný tajemný zvuk rádia Krokodýla. Jste připraveni? To je on. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat studio 603 103 103. Dáme vám šanci tipnout si a uhodnout a vyhrát tyto peníze na ruku. Telefonní linka je volná, ptáme se, Radio Krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Dobrý den, Pavlína.
0: Pavlíno, zdravím, kampa, kde posloucháte?
2: Do Sokolnic.
0: Zdravíme do Sokolnic, tipujte, hádejte, co to je.
2: Já si myslím, že to je vykrojení jadřince z jabka takovým tím vykrajovátkem na jadřince. Mm-hmm.
0: Jasně, takže vykrojení těch jadírek, jo? Jablíčka.
2: No, celého toho prostředku vlastně, to je takový kulatý vykrajovátko.
0: Rozumíme, co na to arbitr. Je to ono nebo ne? Představte si, není to ani vykrajovátko. Tak budeme přemýšlet dál, co to může být.
2: Tak jo, hezký den.
0: Mějte se krásně, navýšeme bank, příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Trefferendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Trefferend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
1: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
2: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme-laa.at.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: kamufláž krokodýl, už je tady 15. hodina a čerstvé zprávy přináší Petra Papančevová. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a brněnští hvězdáři kvůli pozorování částečného zatmění slunce poletí balónem, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. Marquez. Spice Girls. Kapitán Demo. Tak to vám bude hrát krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se nám trošku ochladí, teploty kolem 29 stupňů. Čekáme skoro jasnou oblohu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balónem. Přímo z Kraví hory totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou alespoň přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. Začne ve středu v 18.30 a zájemci si ho mohou pustit na YouTube kanálu Hvězdárny. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras. Podnik výhledově zvažuje rozšíření sítě směrem k Brnu.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Dvouměsíční lvíčata v hodonínské zoo za sebou mají první větší vyšetření. Veterinární lékařka mláďata lva berberského naočkovala proti kočičím nemocem, odčervila je a očipovala. Samec i samička už váží přes 5 kilo. Přes mříž už navazují kontakt se samcem a dvěma staršími sourozenci. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice víme, jak to jezdí.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se vlivem sílícího odpoledního provozu ucpává zvonařka u Dornichu v obou směrech. Kolona je hlášená na dálnici D1 od 192. po 196. kilometr z Prahy na Brno a v opačném směru od 201. po 196. kilometr. Zpomalíte také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Na hlavním tahu z Brna do Uherského Hradiště doprava vázne mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna. Na zdržení se připravte na cestě z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova v obou směrech. A zpomalíte na hlavním tahu u Mikulova obou směrně kvůli opravě vozovky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, vaše letní rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Bude Marquez Vayamos Companeros, no a za okamžik se podíváme taky do ulic Brna. Budeme vás osvěžovat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

Spice Girls, Viva Forever. Krokodýláci, tak máme tady nového rekordmana. Představte si, muž Třebícka nadýchal v Brně přes 5 promilé. Strážníci ho našli v sobotu v ulici Skořebka ležet na zemi. Prakticky se s ním nedalo mluvit. Dechová zkouška 5,07 promile alkoholu. Tak si dejte radši espresso, kterém bude zpívat právě teď Sabrina. Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pojď sem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jaké máme teploty teď aktuálně v centru Brna. Dobře poslouchejte, 35 stupňů Celsia. Nejteplej je v Břeclavě 36 stupňů Celsia, ve Vyškově teplota kolem 33 stupňů. Máme dobrou zprávu, my vás osvěžíme. Dneska vyhlížejte naši krokohlídku, no a taky malinovku Zonku přímo na hlavním nádraží v Brně. Dneska odpoledne budeme osvěžovat.
1: Krokodýlí zvuky praví do dobrý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
8: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Je dobré mít se s kým probouzet.
12: To nejlepší po ránu.
11: Krokodýl.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
11: Stále s vámi.

No Angels na Krokodilo na vašem letním rádiu. Za okamžik se opět podíváme do ulic a mezi tím si budeme zpívat Wonderful Life. Tak pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo. Tady je Krokodil.

0: je Maria Krokodýl. Hejte pro celé Brno, celou Jižní Moravu. Pěkné léto s krokodýlem. No a k létu patří taky výlety.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: A my vám dáváme tipy na nejlevnější benzín a naftu tady v Brně a okolí. Dneska vybíráme benzín za 38,90 a naftu za 41,90. Kde natankovat za levno? Čerpací stanice Jolly Shopper. Slavkov u Brna u splavu 1448.
1: Šetříme s krokodýlem. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz
3: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
5: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
4: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Capital Cities. Petra, budou čerstvé zprávy, o čem pak?
1: Hezké odpoledne a jak už od nás víte, ve středu zatmění slunce. V kolik hodin bude nejlépe viditelné, v Brně uslyšíte.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Justin Timberlake. Sabrina. A taky Pokáč. Co počasí?
2: Radio Krokodýl. Počas.
0: Dneska 34 stupňů, zítra teploty kolem 30, dočkáme se sluníčka.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu nastane zatmění slunce, které bude možné pozorovat na velké části severní polokoule. Viditelné bude i z České republiky. Zatmění má trvat zhruba hodinu a 7 minut. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Za úplným zatměním ale bude nutné vyrazit do zahraničí. Nejlepší pohled na něj bude ve Španělsku.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zprovoznilo nově opravený most na silnici v břeclavské části Poštorná. Oprava spočívala v demolici původního mostu a výstavbě nového. Most je už plně průjezdný. Objevem století nazývají odborníci na Sicílii vrak více než 2000 let staré lodi, včetně cenného archeologického nákladu. Na stopu historické senzace přivedli experty tamní rybáři a potapěči italské policie, kteří unikátní podvodní archeologický nález jen potvrdili. Kromě dobře zachovalé lodi našli i stovky amfor, které sloužily k přepravě vína. Trenéři v první hokejové lize si budou moci od nadcházející sezóny vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasované branky. Oproti extralize však budou mít možnost pouze v tomto případě, zejména s ohledem na technické možnosti na jednotlivých stadionech.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně jsou kolony zejména na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. Na dálnici D1 doprava zpomaluje mezi 192. až 196. kilometrem z Prahy na Brno a v protisměru mezi 202. až 196. kilometrem. Fronta je i na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy zhruba od 5. kilometru. Na trase z Brna na Pohořelice za sjezdem na Modřice se zrazilo osobní auto s motorkářem. I tam počítejte se zdržením. Doprava vás na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova kvůli opravě silnice. A silničáři pracují také na cestě z Veselí nad Moravou na Kyjov u Bzence. Čekejte tam proto velmi silný provoz. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Prý, že nikdo nevolá, tak dobré odpoledne, krokodiláci, Joan Osborne, po čtvrt na pět Hantec, zdarec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Hezké odpoledne, dobré pondělí a celý úspěšný týden přeje Petr Holík z Krokodýl.

0: Karlem a jsme tady s Hanetecem jako vždycky, takže Džanku, zdarec.
1: Zdar, jak jsi měl skoro ksníkalo, hosci. Gomete, co to je vanilka v kipsu?
0: To je úplně jednoduchý, mimochodem jsem to zažil kdysi jako dítě, asi tak v 6 letech a ve štatlu to nevěděl, myslím, nikdo.
2: Aha, jakože něco smrdí, ne? Jako ruce, nohy, něco?
3: Cigareta.
4: To bude nějaké jídlo.
5: Tak není to noha?
0: Je to noha, ale kde a v čem, že?
1: Vanilka v gipsu je noha v sádře, betelný den.
0: Tak ať se vám nic takového na léto nepoštěstí a skotačíte jak srnečci.
6: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 21 minuta krokodýláci, jsme tady s krokodýlem a posíláme Eltona Johna. Dobré odpoledne.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Radio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Rádio Krokodýl.
11: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Zase nudná oslava nebo team building.
15: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny. Od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
16: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
17: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
19: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
20: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hraje Krokodýl, oblíbená pecka naše chlapečku. Are you okay? Michael Jackson, Smooth Criminal, 5:30, zdravíme všechny školáky, žáky, co si užíváte krásně prázdniny, a vás, co rádi bruslíte, protože pro vás máme, přátelé, pozvánku. Tento pátek chystáme z Brno Inline CZ jízdu na bruslích kolech koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. A pojedeme přes jich Brna k Olympii, sraz je v pátek v 19:30 na Hněvkovského, na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu, a tam se na vás těší tým Rádia Krokodýl s Jirkou. Teď vás po 4:30 zdraví Peťan a posílám Kate Ryan.

0: La, 16.36, krokodýláci Kate Ryan a za zvuky do ruky 115 300 korun. Pro toho z vás, kdo je starší 18 let a rozlouskne tenhle ten zvuk rádia Krokodýl. Takže 115 300 je jeho hodnota v českých korunách a kdo jste plnoletí, souhlasíte s naším výherním řádem, co je na www.krokodýl.cz. Vemte telefon a volejte. Jakmile hrají a zpívají Miraj, tenkrát je volná linka 603 103 103 Krokodýla.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio, který každý miloval, Krokodýl, Miraj tenkrát.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A když ne každý, tak ale statisíce určitě. Děkujeme za to, jsme rádi, že jsme spolu takhle při pondělním odpoledni. A někomu se povedlo dovolat se, krokodýláci, kdo to je, kdo má štěstí. Dobré odpoledne, Petr, haló.
2: Ahoj, tady Jarda.
0: Ahoj, Jardo. Jarda volá odkud?
2: Ze Šaratic.
0: Ze Šaratic a je v práci nebo po práci, Jardo, jak jste na tom?
2: Už po práci.
0: Po práci, takže plnoletej a souhlasící s výherním řádem. Děkuju. Tak, Jardo, zvuk za 115 300 korun zní takhle. Co na to Šaratice vymysleli, Jarouši?
2: Tak, já si myslím, že je to odlamování řapíkatého celeru. Mm-hmm. Jak mám ten celer, tak odlamuju ty jednotlivé kousky.
0: Dobrý nápad za mě. Ten celer vám chutná nebo nechutná? Jste kuchař?
2: Moc ne, ale prochází... třeba dcera ho má ráda.
0: Dcera ráda, dobře. Tak kdybychom teď vyhráli, tak by dcera určitě taky za to něco slízla, že? Za tu odměnu 115 300.
2: Určitě ano, bylo by třeba na příští rok na dovolenou.
0: Tak, s tím by se dali dělat hezké věci. Takže odlamování řapíkatého celeru, říká Jarda ze Šaratic, pane arbitře, a vy na to říkáte, co prosím? Arbitr kývá, že zapíkatý celer super, zelenina schvalujeme na víc tak 100%, ale dneska musíme zvedat bank. Jardo, děkuju, mějte se moc krásně, hezké letní dny, naschle, ahoj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Radio Krokodýl.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků Live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.ab.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Okra kordiláci, dobré pondělní odpoledne s naším rádiem, s Jennifer Lopez. S dětmi teď možná míříte na trénink, třeba na karate, jako Milánek prorok. A Milánek chtěl do ouška krokodýla před tréninkem, takže to je pochvala mamince za dobré vedení. A zdravíme i Petru Papančevovou, která vám přináší čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne, i přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou v ohrožení, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci, stále hity. Připravena kapela z 90. Soul Asylum, Runaway Train. Mimochodem, když se podíváte na hodiny, tak právě teď je přesně 5. Pustím vám Vodopád Michaela Schulteho, to se bude hodit v tom bedru. Body se držíme, budou rybičky, 48 léto. Los Lobosla Bamba.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam dusno, jak svině, píše Péťa ze Žďáru, kde mají 29 stupňů. V Šepkovicích má Zdenek na teploměru 31,5 a my jsme v Brně mezi 33 a 35 stupňů nahoře na Kraváku. Zítra úterý bude v podstatě velmi podobné tomu dnešnímu dni. Pravděpodobně bude zase nějaké teplíčko, dusníčko, krokodýláci, takže se na to připravte. Čekáme teploty, které se budou pohybovat zítra někde převážně kolem 30 a bude jasno.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Ve věku 94 let zemřel jeden z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelů Vladimír Páral. Ve svém díle se často věnoval mezilidským vztahům, psal i sci-fi příběhy. V 90. letech se proslavil také erotickými romány Playgirls 1 a 2. Po skoro 4 dekádách se mezi Finskem a Švédskem opět rozjela pravidelná osobní železniční doprava. Ode dneška mohou cestující využívat nové spojení mezi finským Oulu a švédskou Haparandou. Přeshraniční osobní železniční doprava byla zrušena v roce 1988 kvůli nízké ekonomické návratnosti a pohraniční region tak zůstal bez přímého vlakového spojení. Fotbalisté Sparty se chtějí v zítřejší odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu sleduje Krokodýl s Martou a víme, kde jsou komplikace při jízdě.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Kniníčské ulici směrem do Bystrce před křižovatkou se Svařskou se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením. Osobní auto s motorkářem havarovalo v Gromešově ulici u křižovatky se Sněžnou. Bouralo se také v Kounicově ulici poblíž Kotlářské. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova zpomalíte mezi 193. až 196. kilometrem a dále mezi 204. až 211. kilometrem. Ve směru z Vyškova do Brna budete popojíždět od 204. po 190. kilometr. V koloně se navíc na 197. a pultem srazilo osobní auto s nákladním. Ucpává se i bratislavská D2 na příjezdu do Brna od 5. kilometru. A tradičně se připravte na zdržení na tahu z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova z důvodu opravy vozovky. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marta Rasajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pohodové pondělí s krokodýlem a zvláště dětem úspěšné tréninky karate, juda, golfu, tenisu, atletiky, prostě všeho. Vám úspěšné hledání naší krokohlídky měla by být někde kolem hlavního nádraží a osvěžovat sírkou. No a Zlatíčka z Lesné nám řeknou, proč dospělí tolik vytelefonovávají.
1: Protože chtějí někomu zavolat, aby ho pohlídal.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně. Ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Všechno nebo nic, Eva Farná, čtvrt na šest pryč a jsou tady Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A dneska dobrá otázka, prej, proč dospělí tolik telefonují, třeba proto, aby se domluvili na tom, co budou dělat s dětma, že jo, kam pojedou, kdo by zvedne malý, kdo pak to velký. A teď třeba mě volal Milan Hubatka, všechny vás pozdravuje z Kociánky a děkujeme Martině za to, že normálně už nepotřebuje rádio, už má krokodýla pěkně v telefonu, objevil i aplikaci Rádia Krokodýl, což je super věc. Takže jsme si teď zatelefonovali, srdečné pozdravy od Mildy z Bastru, od jedničky i dvojce a všem ostatním krokodýlákům, třeba se uslyšíme v písničkách na přání. A dětem zrovna dáváme otázku na to telefonování. Děcka, proč dospělí tolik telefonujou?
2: Tak můžou zatelefonovat třeba na policii.
3: Proč lidi tak trochu telefonujou, tak to znamená, že třeba někdo doveze děťátko na pyžamo, který bylo půjčený.
4: Protože chtějí někomu zavolat, aby ho pohlídal.
5: A třeba v

0: trefí.
1: Děcka, plováskový telefony jsou naprosto super. Kdo teďka má plováskový telefon, tak chválíme. Každopádně raději než na policii se zavolíme mezi sebou, jak se na sebe třeba těšíme a že si spolu uděláme třeba hezký večerní program, kde bude i hezká písnička od Rádia Krokodýl na přání.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: A když tak volal ten Milda, tak další písnička Señorita, nejenom pro zlatíčka, pro kluky holky, pro ty naše kluky, co party na tábor, ale taky na Kociánku, Mildovi jedničce a Martině a všem sestřičkám.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Už tam budem.
4: Nech toho.
3: Naštěji už tam budem.
4: Přestaň. Štěji mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Je dobré mít parťáka při práci.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodiláci, krásné odpoledne. Dneska je 10.8. a už to nebude dlouho trvat a budeme mít druhý ročník benefičního fotbalového utkání mezi společností IFE Česká republika a týmem pacientské organizace Nepijte na to sama. A pozor, tady nastoupí na trávníku fotbalové legendy Brna kapitán Jan Maroši, Milan Pacanda, Petr Maléř, Petr Čejka, Peťa Křivánek, Zdenek Cihlář, Aleš Kořínek v brance a další skvělí hráči z řad rodinných příslušníků onkologických pacientek. Tak přijďte fandit, skvělý fotbalový zápas IFE proti Nebýt na to sama a fotbalových legend tenhle čtvrtek od 17 hodin na hřišti T je Start Brno Lesná. Zápas samotný má výkop 18 hodin a hraje se, je to přátelák, na 2x30 minut. Je u toho Krokodýl, mediální partner, a moderuju já, Peťan Holík, tak se na vás moc těším. Tady je Los Lobos.

0: Všechny dobré věci z Krokodýla, stále hity a Nelly Furtado a všechny dobré věci na školách jsou například mobily do tašek a pozornost do lavice po prázdninách. Právě tak se vydávají některé školy v Brně na Jižní Moravě, chtějí při výuce více soustředění, méně času strávených na telefonu. A díky tomu můžeme opět představit další takovou školu a pogratulovat za tuhletu snahu.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Lenka Špačková, základní škola Bosonská Brno, ředitelka školy. Co se týče mobilů u nás ve škole, tak jsme jejich používání zrušili před 3 lety. Myslím, že se nám to velmi osvědčilo, protože děti spolu začaly daleko více komunikovat, hrají hry, protože jsme dali jim možnost, aby si vybavili třídy něčím, co je baví, nebo čím by společně chtěli trávit přestávky. Myslím, že to mělo veskrze pozitivní dopad.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: Nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Šťastný konec happy ending další hodiny s Krokodýlem, tak hezké odpoledne, osvěžující rádio s váma, Krokohlídka se vrací domů od hlavního nádraží, kde se osvěžovalo. Vy se vracíte z práce, ze cvičení, tréninku, nákupu, z rande. Petra má zprávy.
1: Hezké odpoledne, brněnští hvězdáři kvůli pozorování částečného zatmění slunce poletí balónem, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Zdravíme s Krokodýlem, právě teď je přesně 6. Bude Rihanna Don't Stop the Music. Pustím vám Aviciho The Nights a bude Modrý dým. A namícháme si Coco Jumbo, mistra prezidenta.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18 hodin a v Brně 32 až 34 stupňů Celsia. Dneska je to tropické, zítra tu bude těsné. V Šepkovicích hlásí Zdenek 31, Péťa ve Žďáře při dusném odpoledni měří 29 stupňů. Úterý bude opět jasné, maximální teplota na Moravě bude 29, na Vysočině 24 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balónem. Přímo z Kraví hory totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou alespoň přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. Začne ve středu v 18.30 a zájemci si ho mohou pustit na YouTube kanálu Hvězdárny. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras. Podnik výhledově zvažuje rozšíření sítě směrem k Brnu.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Dvouměsíční lvíčata v hodonínské zoo za sebou mají první větší vyšetření. Veterinární lékařka mláďata lva berberského naočkovala proti kočičím nemocem, odčervila je a očipovala. Samec i samička už váží přes 5 kilo. Přes mříž už navazují kontakt se samcem a dvěma staršími sourozenci. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu monitoruje Krokodýl. Provoz se lepší, Marto, kde jsou ještě komplikace v jízdě?
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí provoz již celkem slábne. Zpomalíte ale na dálnici D1 před Brnem od Prahy od 194. po 196. kilometr a v opačném směru od 200. po 196. Popojíždět budete na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 4. kilometru. Kolony přetrvávají na cestě z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova a na silnici z Veselí nad Moravou na Kyjov u Bzence. A na zdržení se připravte na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Bezva pondělí poslech krokodýla přeje Peťan Holík na Moravu, Vysočinu, do Jeseníků a i k Hodonínu. Mimochodem v Jeseníkách nás ladí Fanda ze Sokolnic, tak hezkou horskou dovolenou, Franto. A já to říkám pořád, dovolená na horách je nejlepší, zvlášť v Alpách. My se tam s klukama už nemůžem dočkat. Tady máte Rianu, Don't Stop the Music.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Please.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Všem krásný pondělní svěží podvečer, protože máme zase osvěženo. Dneska už Jirka byl s krokohlídkou osvěžovat tady ve štatlu na Hlaváku.
1: Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
2: Děkujeme za Zonku, tady v těch teplých dnech je to super.
3: Ahoj krokodýle.
4: Děkujeme za limonádu.
5: Měli jsme hodně žízeň, vedro.
6: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat. Dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
7: Děkujeme
8: za pití.
0: My taky děkujeme, krokodýláci, že vám to svědčí jak hudebně, tak samozřejmě s těmi zonkami. 103 zon malina, jedinečné osvěžení s malinovou příchutí. Dneska na hlavním nádraží, zítra krokohlídku vyhlížejte odpoledne v Brně u Semilasa.
9: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: 18 hodin, téměř 23 minut, stále hity, za chvíli Avicii a Mr. Prezident, krokodýláci.
9: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
14: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
15: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
16: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz

Jako Jumbo s mistrem prezidentem z Krokodýla. Půl sedmá, dvě minuty, stále hity, za půl hodiny písničky na přání a za chvíli pohled na brněnská koupaliště, kam posíláme taky tuhle písničku od Rixtonu.

0: Krokodýlky Try and Dezen Shanté, jdeme se koupat, krokodýláci.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Kdo si se mnou skočí? Jdeme na to, tak kam za koupáním tady v Brně, kde je krokodýl? No samozřejmě na Kraví horu, že jo, kde vás čeká venkovní areál s 50-metrovým nerezovým bazénem, s vodní lavicí, masážním chrličem, duhou, tři dráhy pro kondiční plavání a s kluzavkou. Kolem bazénu stylová lehátka zdarma, spousta travnaté plochy, přístup bezbariérový, v hale plavecký bazén 25-metrový a venku travnaté plochy na opalování s krásným výhledem na Brno. Na Kraví hoře teplota vody 26 stupňů. Královopole Křižíkova, oblíbené letní koupaliště Královopolská vás zve do klidného čistého prostředí plného zeleně, průzračné vody a dětského smíchu. Čekají na vás dva 25-metrové bazény, dětské brouzdaliště, terasy s občerstvením a spousta atrakcí pro všechny věkové skupiny. Voda 26 stupňů, otevřeno do 21 hodin. No a Biotop Brno Jih, tam taky hraje krokodýl, je pro milovníky přírodního koupání, voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie, je tam část plavecká, neplavecká, dětské brouzdaliště, hafo, travnaté plochy na relax. Biotop nabízí hřiště na beach volejbal a taky italskou zmrzlinu. Teplota vody i tady v Komecu 26 stupňů Celsia, tak plavky, ručník, opalovací krém, brýle a hurá k vodě s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 6 hodin 41 minuta, ať se koupáte, nebo právě sedíte u kafe, posíláme vám Boba Sinclaira.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit

Yeah. Gotta leave.

0: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: 18 hodin 54 minuty, pondělí 10. srpna, krokodýláci, a to je důležitý den pro jednoho mého velmi dobrého kamaráda ze Znojma, Honzu. Ten mi píše: ahoj Péťo, moc rád bych poděkoval dnes v den ročního výročí lékařům fakultní nemocnice Brno u svaté Anny, kteří mi před rokem vlastně zachránili život. Jdeme na to. Honzo, moc rád. Chtěl bych poděkovat fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, především lékařům Ernestu Birošovi a Martinu Dvořákovi a celému jejich operačnímu týmu. Právě před rokem jsem byl v akutním stavu převezen ze Znojma do Brna s výdutí břišní aorty. Lékaři tady provedli akutní operaci a díky jejich odbornosti, rychlému rozhodování, obrovskému nasazení jsem vlastně dostal šanci na další nový život. Takže velké poděkování patří celému týmu lékařů a hlavně zdravotních sestřiček lůžkového oddělení číslo 7 JIP v budově A2 v čele s doktorem Zdeňkem Konečným za vzornou pooperační péči, rehabilitaci, trpělivost a především za jejich lidský přístup. Po roce si stále uvědomuji, jak velkou roli sehráli právě tito lidé v mém životě. Proto jim chci prostřednictvím Rádia Krokodýl říct jediné, ale pro mě velmi důležité. Děkuji vám za záchranu mého života, za vaši péči, podporu a za to, že jste mi dali druhou šanci na život. Nikdy na to nezapomenu. Přeji celému týmu fakultní nemocnice u svaté Anny hodně zdraví, hodně sil a spokojenosti. A protože poděkování patří i k radosti ze života, rád bych vám všem prostřednictvím krokodýla Petra Holíka poslal také písničku kapely Krištof Život je krásný. S pozdravem a s vřelými díky ze Znojma Jan Alexa.

0: Ke svaté Aně, díky za záchranu života celému týmu lékařů a zdravotního personálu za úžasný přístup a záchranu života. Díky ze Znojma, přesně před rokem pacient, dnes opět spokojený Honza Alexa. Pan doktor Ernest Biroš, Martin Dvořák, Zdeněk Konečný, celý personál, sestřičky u svaté Anny, ještě jednou děkujeme krásně.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Život je krásný i s krokodýlem, děkujem, že ho ladíte, budete si dávat s náma písničky na přání. Myslím, že jsme dobře začali dneska s věnováním a poděkováním od Honzy. Připraven Ed Sheeran, Galway Girl. Právě 19. odběla krokodýláci, Galway Girl je ready, počasí pořád horké.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: V 19 hodin stále přes 30 tady v Brně, kde jsme dneska jako standardně 32, 34, Šepkovice 31, Žďár 29. Je to takové dusné pondělí, úterý bude opět jasné, slunečné, teplota ale by měla být těsně pod 30 na Moravě a kolem 24 stupňů na Vysočině. Tady jsou hlavní události 10. srpnového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ve středu nastane zatmění slunce, které bude viditelné i z České republiky. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Nejlepší pohled na zatmění slunce budou mít ve Španělsku. Dnes se slavnostně otevřela nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava za špičkou, servus za volanty, s Martou známe komplikace a průjezdnost.
4: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 budete popojíždět od 4. kilometru. Navíc na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Kratší zdržení naberete na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova z důvodu opravy silnice. Kolony zůstávají na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova. A na Brněnsku na výjezdu z Říček směrem na Říčany se srazila dvě nákladní auta s osobním. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkný pondělní večer všem s Krokodýlem. Jdeme hrát nejenom skvělým lékařům a sestřičkám personálu od svaté Anny. Na celou Moravu, Vysočinu, do Jeseníku i k Hodonínu zdraví Peťan Holík a přichází Jirka Wiener hrát vám písničky na přání. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

tohle je Čiren Krokodilo, Jirka s vámi za mikrofonem, střídám Peťana. No a teď je střídáte hlavně vy nás. Můžete volat, vybírat. Začínají hity na přání. Tak volejte 603 103 103. Tropický den, teď aktuálně. Teploty tady v centru města Brna 35 stupňů Celsia. Tak nám dejte vědět, kolik měříte právě teď. Pojďte se schladit, vybrat si letní hity Krokodíla, které jsou podle vás. Pěkný podvečer.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: V Horuníně, jak mi píše Mirka, aktuálně 34 stupňů Celsia. Kolik máme vežďáře, Pavle? Ahoj.
2: Halo, tady ahoj. No, je to kolem přesívky, tady bylo teplo. Moc to velké nezvíčí, ale chtěl bych hrozně rád dneska zahrát lidem, kteří nám pomáhají. A to jsou záchranáři, hasiči a samozřejmě sanitáci a 112, tak kde mám na jednu kamarádku Violetku, která nám pomáhá ještě moc. A mám vás všichni hrozně rád a chtěl bych zahrát do Slapkova, do Brna a do Velké Mezeřiči a do Žďáru za to, že vás mám všichni moc rád.
1: Moc děkujeme, Pavle, zdravíme Velké Mezeříčí. Vyvolejte studio 603 103 103, tady jsou hity na přání. Kroku.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Hrajeme hit za hitem na vaše přání. No a teď už zdravíme další posluchačku. To je Janča z Řečkovic. Janču, ahoj, zdravíme do Řečkovic. Nazdar. Haló? Tak to vypadá, že Janča nevydržela. To nevadí, je. Můžete volat vy ostatní do Krokodýla a číslo je 603 103 103 a my se ptáme, co vám pustíme. Celá hodinka je podle vás. No a teď pozdravíme taky do Jeseníku na vaše přání, protože tady píše: ahoj Krokodýle, zdraví vás Radek ze Žďáru, prosím zahrát písničku pro mojí neteř Věrku Poláškovou, která včera slavila narozeniny. Tak Věrce všechno nej. No a my se ptáme na telefonu, kdo tam, haló? Haló, Radio Krokodýl, slyšíme se? Nevadí, jedeme dál, Krokodýl, hity na přání, 603 103 103.

0: Can't Be Mine, Krokodýl, tady jsou hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hrajeme podle vás, no a teď někoho zdravíme na cestě do Předklášteří nebo kolem projížděl. Kdo tam, halo?
2: Ahoj, tady Radim, zdravím všechny krokodýláky.
0: Ahoj, Radim, Radime, slyšíme se, kam jedeš?
2: Já jedu do Žďáru, jedu z Vluku do Žďáru nad Sázavou, byl jsem tam pracovně.
0: Mm-hmm. Tak.
2: Teďka ještě tak 3/4 hodinky a mám to, už budu doma.
0: Pošleme ti kabáty, pro koho to bude?
2: Kabáty budou pro všechny, co jsou na cestách a pro Rádio Krokodýl.
0: Moc děkujeme, tak už ti to letí, měj se krásně a díky za zavolání, ahoj.
2: Díky, mějte se.
1: Rádio Krokodýl, hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: Kabátina Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A my už jdeme opět na telefon, tak koho pak tam máme? Haló, Rádio Krokodýl. Nazdar. Nazdar, Juro. Tak jak se máš ty?
2: No akorát dovolenkujem s vašima celorodinou, jsme v Beskydách.
0: No to je krásný, že nás ladíte takhle daleko. Komu no, zahraješ? Pro koho to bude?
2: Nechám to zahrát dneska klasicky bez kontroly, nechám nám tady do Beskyd, potom samozřejmě do Žďáru, do Bystrca, do Znojma, ale samozřejmě pak tobě říku, Peťovi Holíkovi, všem to poslouchal, určitě co mě znají.
0: Moc děkujeme, tak užívejte dovolenou, my vám tam hrajeme právě teď na vaše přání. Volejte studio 603 103 103 Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu hrajeme podle vás. Teď si dáme Adama Ďuricu. Kdo pak se dovolal a odkud? Haló?
2: Libuše z Českých
1: Třebové. Ahoj Libuško, tak jak se tam máte, České Třebové?
2: Zrovna pracovně.
1: Tak hity do práce, co to bude?
2: Takže do práce. Adam Ďurica, Mandolína.
1: Pro koho?
2: Pro všechny to musí být v práci, pro všechny dobrý lidi a do rádia Krokodýl.
1: Díky, že jsi zavolala, tak my ti tam hrajeme, ahoj, čau.
2: Díky, ahoj.

0: vašem lepším rádiu Adam Ďurica, hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu. Za okamžik pokračujeme, víte, k napsání.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ellie Goulding Burnett je na přání.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Teď už zdravím na telefonní linku někoho, kdo si užívá s krokodýlem prázdniny. Kdo tam? Halo, ahoj.
2: Máma, mabr.
0: Ahoj, kdo se dovolal? Kdo se dovolal a odkud? Jak se jmenuješ?
2: Filipku,
0: odkud nám voláš?
2: Černovic a Brno.
0: Mm-hmm. Zdravíme Černovice, komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Pro mámu, tátu a pro bráchu.
0: Už to letí, díky za zavolání a užívají prázdniny a vy ostatní volejte studio Krokodýla. Hity na přání 603 103 103.

0: Tohle jsou Mirai, no a přes apku Rádia Kroku díl, kterou můžete stahovat na Google Storeu a taky na Apple Storeu. Tedy píše taky Mirka. Ahoj Jirko, prosím o zahrání Puberťáka, Xindla X pro všechny krokodýláky, no a pro tebe do studia také pro Lumpíka Pepíka, Mirka Dobronín. Tak si ho dáme, Xindla X, jednoho Puberťáka na krokodýlo právě teď. Tak přejeme parádní večer.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, přejeme vám parádní letní večer. Teď je taky speciální pozdrav na koupaliště Biotop Brno Jih, kde posloucháte. Takže zdravíme Domču. No a posílám něco i ke čvachtání. Hity letní krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8. večerní z Krokodýla letní hity, ale farbe. Dáme si Lighthouse Family. Pro všechny řidiče, kteří brázdíte jedničku právě teď, je po jižní Moravě činasky. Tak to vám bude hrát Krokodýl už po 20. hodině.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V úterý čekáme v Brně a na jižní Moravě převážně slunečno. A nejvyšší teploty se budou pohybovat v Brně kolem 30 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 31 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balónem. Přímo z Kraví hory totiž bude ve středu kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou alespoň přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zprovoznilo nově opravený most na silnici v břeclavské části Poštorná. Oprava spočívala v demolici původního mostu a výstavbě nového. Most je už plně průjezdný. Dvouměsíční lvíčata v Hodonínské zoo mají za sebou první větší vyšetření. Samec i samička už váží přes 5 kilo a přes mříž navazují kontakt se samcem a dvěma staršími sourozenci.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, no a my se podíváme za naši letní krokohlídkou.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ano, i krokohlídka je připravená. My vás osvěžujeme nejenom v tropických dnech tady v Brně na Jižní Moravě. A kam vyrazíme, i to vám prozradíme.

Tohle byla absolutní pohodovka Lighthouse Family High, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a za okamžik se spojíme taky s naší letní krokohlídkou, už za malou chvíli.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Je to tak, krokodýláci, my vás pěkně osvěžujeme. Ano, rozdáváme v ulicích výbornou malinovku Zon Malina. Jedinečnou limonádu, kterou asi můžete vychutnat pěkně od naší krokohlídky. Přímo v ulicích Brna, takhle to vypadá.
2: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkně.
3: No, dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení rádiu Krokodýl.
5: Dobrý den, díky Krokodýle.
6: Díky Krokodýle.
1: Každý den se dozvíte z našeho vysílání, kde vyhlížete krokohlídku právě v daný den.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Letní hinty kroku díla, já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer, třeba i na nějakou tu grilovačku. Zdravíme Majku, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM. Díky, že jste s námi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jak už od nás víte, tak díry a praskliny v brněnských chodnících dostávají nečekanou podobu. Studenti umění společně s dalšími nadšenci vyplňují poškozená místa pestrobarevnými mozaikami. No a jednu z nich, brněnského draka, najdete na koliště, další třeba na třídě kapitána Jaroše. A my jsme se vás zeptali, co říkáte na tento počin Brňanů.
2: No mně přijde super, že se takovýho vzniká. Když jich budou dělat víc, tak postupně budou vylepšovat techniku. Já si myslím, že takovéhle věci by ve městech měly být.
3: Mně se taky moc líbí a z rozbitého chodníku je najednou lokální umělecký dílo, takže za mě paráda.
4: Já si myslím, že to je skvělé, hlavně, že se do toho zapojou mladí umělci a tak nějak zkrášlou to město a tak.
5: Je to výborné, oživí to pěkně, není to taková nuda.
6: Je to pěkný, já si myslím, že to Brno určitě nic takového chtělo, takže za mě super nápad.
7: Mně to krásné, potěší to, když je člověk okolo.
1: Téma dne díry v Brně mění v barevné mozaiky. Brněnští studenti umění. Víme, co se děje, jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
8: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. hodině David Guetta, Ava Max a Alfa Viola. Dáme si Sabrinu. Bude taky partička Miraj. Letní hity Krokodýla, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
1: V úterý čekáme v Brně a na Jižní Moravě převážně slunečno. A nejvyšší teploty se budou pohybovat v Brně kolem 30 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 31 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ve středu nastane zatmění slunce, které bude viditelné i z České republiky. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Nejlepší pohled na zatmění slunce budou mít ve Španělsku. Dnes se slavnostně otevřela nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras.
2: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi, no a teď už taky hity do pelíšku s kolegou Jarkem Malou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Je dobré mít společnost na cestách.

Ten 10. srpna se nám krásně rozjíždí, hezky jsme načli ten 33. týden tohoto roku a doufám, že byste dnešní den zvládli na pohodu. Teď si užijte báječnou noc, Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V úterý čekáme v Brně a na jižní Moravě převážně slunečno a nejvyšší teploty se budou pohybovat v Brně kolem 30 stupňů. Ve Vyškově, v Hodonině, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 31 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ve středu nastane zatmění slunce, které bude viditelné i z České republiky. U nás v Brně bude jeho začátek v 19.20 a konec ve 20.16. Nejlepší pohled na zatmění slunce budou mít ve Španělsku. Dnes se slavnostně otevřela nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce nebo bylinky. Lesní podnik Mendlovy univerzity vybudoval v okolí Ořešína dalších 20 kilometrů hypotras pro jezdce na koních. Jsou značené a většinou vedou odděleně od turistických tras.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Teď společně budeme hrát, a to do Žďáru nad Sázavou, kde nás sledíte, posloucháte na 96 FM. Krásnou noc a směr Vysočina letí teď.

0: tam. Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hejte krokodýla se stále užíváte, Jarek přeje krásný poslech. Svatého Vavřince svícen do světnice, praví pranostika. No, začne se nám stmívat trošičku. Jeli od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno, takže se připravme i na chladnou zimu. Teď se ale připravte, na další hity jsou pro vás na krokodýlu připravené. Hezký poslech.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: V úterý čekáme v Brně a na jižní Moravě převážně slunečno. A nejvyšší teploty se budou pohybovat v Brně kolem 30 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 31 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balónem. Přímo z Kraví hory totiž bude ve středu kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou alespoň přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balónu. Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zprovoznilo nově opravený most na silnici v břeclavské části Poštorná. Oprava spočívala v demolici původního mostu a výstavbě nového. Most je už plně průjezdný. Dvouměsíční lvíčata v Hodonínské zoo mají za sebou první větší vyšetření. Samec i samička už váží přes 5 kilo a přes mříž navazují kontakt se samcem a dvěma staršími sourozenci.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Freaks. Hezký poslech, krásnou noc, při pondělku vás zdravíme z krokodýlího pelíšku. No a nezapomeňte, že zítra po ránu pro vás máme nejenom skvělý hudební mix, spousty zajímavostí, ale také prachy. Prachy přímo do ruky. V soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu krokodýla, vyplatí se to.

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, na vlně Krokodýla si užíváme skvělé hity, jsou připravené pro vás a věřím, že vy jste připraveni si to, jak se patří, užít. Pokud jste náhodou v pracovním procesu, tak vám přejeme, ať vám to příjemně utíká a my pro vás budeme mít ten největší hudební výběr.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Podle studie kvůli špatné distribuční sazbě přeplácíme přes miliardu za elektřinu a na to koukneme i teď ve vysílání Krokodýla. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácejí stovky korun ročně. Většina z nich přitom možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bez dodavatele. Tak doufám, že si to prověříte, nebudete zbytečně platit, ale budete si užívat hit za hitem na Krok.

0: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech. Kdybyste náhodou chtěli kupovat jachtu, bacha na to, mohou vás potom nějakým způsobem obviňovat. I tak se stalo ve světě. Kde konkrétně? Jdem se podívat společně s Míšou.
1: Nákup luxusní jachty za 350 milionů euro přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikoleji Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost tvrdí, že ji miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur. Storonského zástupci označili žalobu za neopodstatněnou.
0: Tak uvidíme.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

srdce. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Παρτιάκα από την πράξη. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.